Marta Argerič zahrala Barcarolu Fizdur 60. opus Friderika Chopéna. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Fenomény venované legende režisérovi Petrovi Šeráuferovi pokračujú druhou časťou, ktorá bude aj spomínaním na obdobie cenzúry, umeleckého odboja a eštebákoch v maringotkách. O tom všetkom budú hovoriť dramaturg Peter Oslzlý, kameraman Richard Kriuda a herci Jan Kolážík a Vladimír Hauser. V prvej časti sme už v závere otvorili tému medzinárodných spoluprác, ktorých bolo divadlo Husa na provázku súčasťou napriek dobe neslobody. A tým sa stalo aj súčasťou európskeho divadelného priestoru. No aj keď Peter Šeráufer mal medzinárodné ambície, doma pre neho nebolo dôležité inscenovať vo veľkých divadelných domoch. Práve naopak hosťoval v množstve regionálnych aj ochotníckych divadiel v Česku i na Slovensku. A divadelným domovom mu zostalo Brno. Sám o tom povedal.
1: Fakt je, že ja vo svojom anticentralizme, že vidíte, že zotrvávam skorej v Brne ako v Prahe, tak podobným spôsobom sa snažím chovať aj na Slovensku. Pretože si myslím, že proste reťaz je taká silná, ako je najsilnejšie jej najslabšie ohnívko. A že keď tí ostatní budú dosť silní, tak proste o ten najsilnejší článok sa starať až tak veľmi nemusíme.
0: Peter Šeráufer vytvoril viac ako 300 inscenácií, vybrať z nich aspoň tie najzaujímavejšie či z formatívneho hľadiska najdôležitejšie znamená, vzhľadom na čas, ktorý máme k dispozícii, vybrať naozaj iba malú vzorku toho, čo Peter Šeráufer vytvoril.
2: Tak tam hned na začátku byl rozhodne takou zlomovou inscenácií byl 11 dní křižníku kníže Potemkin Tauričevský s vynikající scenografickým řešením Josefa Cillera a další takovou programotvornou inscenací Šeráuferovou byla Komedie dell'arte. To vlastně vneslo do té naší tvorby ty improvizační principy. Ona svým způsobem by se dalo říct, že každá téměř měla nějaký charakter nějakého přínosu, ale takové, když bych bral ty svým způsobem zlomové inscenace, tak to byli potom Karamazovci, což bylo pro nás velice důležité na začátku 80. let. My jsme si spolu, já tedy s Petrem Šeráuferem, jsme si jaksi vyhodnotili, že začíná nás příliš publikum nadšeně a oddaně vnímat, ale víc jako divadlo právě té komedie a klaunské, a že doba vlastně začíná být velice vážná, takže musíme zvážnit. A to se stalo v tom přepisu Dostojevského v Karamazovcích i ve smyslu hereckém, ale tam byla pozoruhodná scénografie velice častého a dost zásadního Šeráuferova scénografického spolupracovníka Jána Zavarského. To jeho scénografické řešení těch Karamazovců, které zase, ono to vždycky vznikalo ve společné diskuzi naší, tak to už patří dneska, bych řekl, k Zlatému fondu české, ale i slovenské scenografie, tady tohle řešení těch Karamazovců.
3: Scénář psal Zdeněk Petrželka, což je v současnosti Jan Antonín Pitinský, a myslím, že ten scénář byl úžasný a to představení bylo úžasný, protože bylo úžasný nejenom způsobem inscenování, kde diváci seděli uprostřed a byli součástí toho procesu s Dmitrijem. Jo. Dmitrij byl obžalovaný z vraždy svého otce, starého Karamazova, který ho hrál Mirek Donutil, a pro Mirka Donutila to byla taky jakoby přelomová role, v které našel věci, které pak myslím, že dokázal rozhojnit ještě. Já jsem s ním zažil 3 inscenace, které byly jako divadlo jednoho herce. První bylo Mistero Buffo od Daria Fo, a to nás Petr překvapil, protože nás postavil takhle v civilu, bez rekvizit, bez kostýmu, bez ničeho, jenom bosky, před 160 diváků, a měli jsme něco vytvářet různými způsoby. Dělalo nás to asi 5 nebo 6. No a druhá inscenace, která byla taky divadlo jednoho herce, i když tam hrálo víc lidí, ale ti 3 byli mrtvoli. tři ženy byly mrtvoly. To se jmenovalo Blav, scénář psal původně Boris Hübner, ale my po zhlédnutí strašného kvanta němých grotesek, tak jsme se učili prostě vytvářet gegy. No a na základě toho jsme si pak měli vybírat a ten scénář dotvářet tím, že jsme si měli vybrat jakoby svoje situace. Byla to nádherná práce, fakt nádherná. No, byl to příběh anglického Bobbyho, který se probudí v pokoji po nějakým večírku a zjistí, že tam má tři mrtvoly, tři mrtvé dívky. No a pak, co se z toho vyvine, tak to byla práce každýho, jako každý si vytvářel nějaký svůj konec. No a třetí představení, který jsem s ním dělal jako divadlo jednoho herce, byl Autobus na lince 21, což bylo představení, které napsal, scénář napsal Kevin Kling a v rámci projektu Tři kroky stranou, který prostě všechny ty tři kroky režíroval Petr Scherhaufer, tak ten jeden krok byl právě Autobus na lince 21. A nakonec mělo nás to hrát víc chlapů, protože to bylo pro chlapa, a nakonec jsem to hrál jenom já, protože Petr Scherhaufer tehdy do programu napsal a bude to hrát ještě ten a ten, pokud se naučí text. No, já jsem tu inscenaci pak hrál 7 let a bylo to úžasné, protože jsem tam hrál 8 postav. A strašně mě to bavilo.
4: Za normalizace toto divadlo můj kamarád Martin Butora nazval, že to je ostrov pozitivnej deviace. To bylo místo, kde jsme viděli naozaj skvelé představenia, veď tam hrali aj Havlové hry, len autor nebol Havel, ale podpísal sa nikto iný. To bolo miesto, kde sa schádzali ľudia a videli, že nie sú sami, že naozaj to je tak silné divadlo, to sú tak silné predstavenia, že dávajú aspoň nejakú nádej, že aspoň tam v tom divadle sa povie nejaká pravda.
5: Inscenace, o ktorej už som mluvil, Prodaný, prodaná. Jak on dokázal i v divákovi vzbudiť imaginaci, tú predstavivosť, jo? Že třeba v té inscenaci, on, to bylo ještě na starým provázku, tak on tam seděl pod stropem a četl ze scénáře, scénické poznámky se tam četly, jo, v té inscenaci. A teďka byl takový šerosvit a my jsme chodili tak jako dokola, Šery četl text a najednou řekl a po celé zemi vzplály požáry. A my jsme měli v rukou krabičku od Cirek a škrtli jsme jenom jednu zápalku. A najednou v té tmě jste si představili, jak celá zem hoří. To byl jakoby ten jeho přístup, že prostě dokázal vyprovokovat tu skvělou představivost. A já si myslím, že stejně jako to mají dobří, vynikající, nejlepší režiséři, že on nepodceňoval diváka.
2: Poté rozhodně takové zásadní posuny zase v té inscenační práci byly dvě inscenace na hranici mezi vlastně činohrou a operou, takzvaná nová opera. To byl v podstatě regulérní operní tvar, ale zvláštního typu. Autorem hudby byl Miloš Štědroň a to byl Chameleon a ne Josef Fouché. A druhou, poté ve stylu nového tance, jsme vytvořili Balet Makáber. Ten byl inspirován předlohou Bertolda Brechta, ale šel daleko inscenace o totalitě a diktatuře, manipulovaných volbách a tak dále. A poté to je přelom nebo konec 80. let, ale sahá to do prvních let 90. je, a to byl velký projekt, takzvaná Shakespeareománie. Tím jsme vlastně programově jednak demonstrovali tu inspiraci, kterou bereme z toho alžbětinského divadla, ale vlastně jsme se s těmi Shakespeareovými předlohami jsme zacházeli trochu alžbětinsky, neboť jsme vytvářeli vlastně vždycky z více po třetinách, tak jak se časově Shakespeareovo dílo vyvíjelo, tak jsme vytvářeli vždycky takové zvláštní textové scénické montáže. První se jmenovala Veličenstva blázni, druhá Lidé Hamleti a třetí Člověk bouře. Tak to byl velký triptych, který jsme nakonec hráli v jednom dnu. V takovém shakespearovském jsme, to bylo už v našem novém divadelním prostoru na Zeleném trhu, který je právě postaven v tom shakespearovském duchu. Má tam dokonce nejvariabilnějšího prostoru, který doposud byl na území Čech i Slovenska postaven, tak vedle tohohle prostoru takzvané nové scény je tam regulérní alžbětinská scéna, také venkovní ve dvoře, tak jak to v historickém originále bylo.
3: A když to tak vezmete, tak v tom Shakespeareovi jsou věci, které jsou vše platné. A byly taky platné i pro tu dobu totalitní, v které jsme žili. Jo? Takže když se zpívá s navem tím vším, bych raději chtěl nebýt. Vidět, jak teď nevím co, jak něco kloní hlavu a v předsedere nafouknutej prevít a tak, tak to bylo samozřejmě, já si teďka nepamatuju přesně ty slova, ale tak to se hrálo, to Zdeněk Luka složil jako písničku, hrálo se to, no a lidem to bylo jasný, o čem se zpívá.
5: Já si vzpomínám, když bylo po premiéře Shakespeareománie dvojky, Lidé Hamleti, tak tehdy byl na té premiéře byl jeho syn. A pak druhý den jsme se nějak taky sešli v divadle a ten Sherry o nás mluvil hrozně hezky, protože jeho syn mu řekl, tati, tam je strašně poznat, jak je to dobrá parta. A dobrá parta se na tom představení prostě pozná. A Sherry byl z toho, až bych řekl, trošičku dojatej. Byl rád, že ten jeho kluk to poznal. Ale jinak partu on to neměl rád. On byl naopak rád, když byl soubor rozhádaný, protože rozhádaní se líb řídí, jo, to s něma se líb manipuluje.
1: My jsme například při příprave Shakespeareománie, alebo celé to vyšlo zase z toho, že prostě Národný výbor povedal, že my Shakespeara nemůžeme hrát, lebo by jsme ho šubohověk pokrkovali a politicky zneužili, tak jsme si povedali, že nebudeme hrát jednu hru, ale že si prečítame a zahrajeme všetky hry. A ja som napríklad za 36 dní so svojím súborom, a v podstate žiadny divák to nevidel, si zahral kompletného Shakespeara. To ja považujem za šťastie. To sú také hviezdne okamžiky. Alebo keď sme si vymysleli, že proste urobíme projekt, stalo sa tak, že som si našiel text ruský, krásny, deň dlhší ako 100 ročie, o Čingiza Aitmatova, nádherný text. A veľké divadlo brnenské nám ho ukradlo. Povedali, že oni sú väčší, že my by sme nemali takú návštevu a tak ďalej. A ja som sa vtedy zatvrdil a 2 roky som nič iného nerobil, lebo som zbieral ruské texty, ale všetky možné. Prečítal som asi 700-750 textov, kamarádi mi dohazovali to. Nakoniec z toho vyšlo 17 textov, ktoré sme každý týždeň uviedli. To bola premiéra, hneď bola zároveň repríza. To bol taký truc proste, že cenzúra než to stačila schváliť alebo neschváliť, my už sme to nehrali. Herci sa toho chytili. Publikum vlastne videlo iba jedno predstavenie, takže sa vytvorila taká skupina fanatikov, ktorí tam každú sobotu chodili, to bolo 8 týždňov za sebou, tam sa bili o lisky a to, a keď to skončilo, tak proste všetci sme cítili takú, ako si, čo nás spojuje. Každý prežíva svojej práci, určite okamžiky šťastia, ja si nemôžem sťažovať, mne v tomto smysle má Pán Boh Boha to obdaril.
3: Byli jsme na velké řadě festivalů, kde jsme měli možnost vidět prostě od Grand Magic Circusu přes, já nevím, Doktrup a tady tyhle ty skupiny, švédský, polský, jako viděli jsme tolik divadel a konec konců taky díky Petrovi jsme třeba s některými divadly spolupracovali. Dlouhá léta jsme spolupracovali s polským divadlem 77, nebo i společně i s Teatrem 8. dňa spolupracovali jsme nebo hráli jsme společné představení Vesna národů. Tu jsme hráli ve Stockholmu divadle 9, Teatru Nye. Tam jsme taky hráli třeba tu svatbu. Takže těch společných projektů potom byla cesta do Delf v Dánsku, cesta potom zpátky dolů do Jugoslávie, do Maďarska. Jako říkám, no procestovali jsme celou Evropu, byli jsme v Egyptě, Petr byl s holkama v Americe.
2: Labirint světa a ráj srdce, také jsme to zkrátceně jsme to nazývali Together. Společně. To byla největší společná divadelní inscenace, to bylo vytvořeno 5 divadly. polského, dvě byly dánské, české a jedno z Velké Británie.
4: To byla vlastně s nimi taká prvá skúsenosť s divadlom, moja osobná, a tam sme sa bližšie aj zoznámili s tým Petrom. On bol vo svojej podstate strašne taký citlivý človek, až by som povedal básnik, ale teda na tých hercov to bol taký raz, tak sme vycestovali divadlom na prohlásku do Kopenhagenu a tam som zažil, jednak som bol prvýkrát na západe, to bolo pre mňa absurdný zážitok a hlavne v takom medzinárodnom meste, proste ako Kopenhagen, absolútna sloboda. A tam realizovali tento veľký projekt, tieto 4 divadla. Oni si všetko naskúšali akoby tie svoje časti doma a tam to vlastne dávali dohromady. Tak nebola to jednoduchá spolupráca, pretože každý z tých režisérov, všetci boli veľmi slávni, známi, tak každý musel ustúpiť, aby to vôbec dali dohromady, lebo nedalo sa to tak, že jeden rozhodol za všetkých. Proste museli sa spraviť rôzne kompromisy. Peter Schraufer nebol zvyknutý robiť kompromisy, lebo on bol taký typ, že keď si niečo vymyslel, že takto to bude, tak on to naozaj tak chcel. No ale nedalo sa nič robiť, aj on musel spraviť nejaké kompromisy. To predstavenie tam malo nepredstaviteľný úspech. To sa odohrávalo v takej obrovskej starej fabrike v Alseverket a bolo to vlastne priechod, akoby divadlo, hralo sa to v rôznych halách, diváci sa sťahovali. Bolo to fantastické. Dáni to prijali značením. Tam sa stala dokonca taká vec, z ktorej ja som bol úplne dojatý. Niekto tam nahlásil, že vybuchne bomba v tom Valseverkete. No tak prišla polícia s obcami a nás všetkých prerušili predstavenie, všetkých nás museli vyviezť mimo fabriku. A tak sme si hovorili, no tak je po predstavení dnešnom, lebo to sa hralo dokonca dvakrát za deň. No ale diváci stáli stále pred fabrikou. Potom prišiel ten organizátor dánsky a povedal, diváci sa dožadujú, že chcú sa vrátiť do tej fabriky a chcú dopozerať to predstavenie, čo bolo fakt dojímavé. Tam samozrejme som videl, že čo všetko tá vláda tej normalizácii je ochotná podniknúť. Poliaci tam totiž to mali v tej svojej časti predstavená takú časť inscenácie, ktorá sa volala Dom. A tí poľskí herci mali také kostýmy rôznych intelektuálnych skupín, farárov, roľníkov, robotníkov. A títo ľudia si vlastne len podávali také železné trúbky, niečo montovali, niektorí ochotnejšie, niektorí menej ochotne. A zrazu zistili, že sú za mrežami. Oni sami si postavili vlastné väzenie. Nad tým sa rozsvietil obrovský obraz Stalina. A tam vyhodili také fléry a zrazu ten obraz vyzeral, jak keď Stalin drží opraty a všetkých má takto nakrátko proste uviazaný. Tak s nami totiž to boli, s divadlom išli dvaja ešte bac. Tí, keď videli toto, čo sa deje na skúškach, tak okamžite zavolali do Brna a z Brna prišiel príkaz, že musíme odísť. Že to divadlo musí proste sa vrátiť, že v takomto predstavení nebudú hrať. No tak Peter Schraufer aj s Petrom Osozlým zvolali celé divadlo, povedali im, čo sa udialo, že žiadajú, aby sme okamžite prerušili účasť. No a teraz dali hlasovať, že či sa vrátime, alebo zostaneme tam. Tak celé divadlo, bez výnimky, sme zahlasovali, že my sa domov nevrátime a že budeme pokračovať v tom predstavení. Hrozil taký medzinárodný škandál, že Československa chcú ľudia prerušiť spoločné predstavenie na festivale, ktoré bolo objednané. Tak nakoniec sa zlákli a nechali nás. Tí dvaja eštebáci, ktorí išli s nami na celé tie 2 mesiace do Kodane, tak si v tom Valseverkete, kde sme bývali v tých maringotkách veľkých, ešte báci si vybrali tú maringotku, ktorá bola najbližšie k tej hospode, kde sme sa všetci stretávali, aby videli, kto s kým, o čom. Sťažovali sa potom, že dlho do noci tam herci pijú a rozprávajú sa. Chceli to zavrieť o 10. dáni, povedali, že na to môžu zabudnúť. A raz sme išli s divadlom, nám dali autobus a išli sme na výlet do nedaleko Kronborgu. To je dánsky hrad, kde Shakespeare situoval Hamleta. No a keď sme odchádzali z toho Kronborgu, dvaja eštebáci sa nedostavili na odchod. A Peter Šerhafer sa postavil k šoférovi a povedal, žiadnych akademických 15 minút, na nikoho nečakáme, odchod. Zavreli sa dvere, my sme odišli do Kodane a po ceste sme si vymysleli, že ako naložíme s tými eštebákmi, tak sme sa celé divadlo spojili a tú maringotku, ktorú oni si vybrali pri tej hospode, sme im otlačili asi 800 metrov na druhý koniec fabriky a poprosili sme všetky kamarátov z tých ďalších európskych divadel, že aby im nepomohli to dať naspäť, lebo oni tam bývali len dvaja a sami dvaja to otlačiť nemohli. No sme im vysvetlili, že to sú vlastne tí ľudia, ktorí spôsobili, že máme odísť vlastne z toho predstavenia a oni nás udali do Brna. Tak sme sa im takýmto pekným spôsobom pomstili.
2: Vyvrcholením toho potom byl v 89. roce cestující festival Mir Karavan. Tam inspirace přišla od divadla také klaunského z Petrohradu, od Licedějů, ale posléze se toho ujali Footsborne Traveling Theater a Compagnie des Arts především a zorganizovali jsme společně cestující festival Mir Karavan, který projel z Moskvy, Petrohradu, přes Varšavu, Prahu až Berlín, Švýcarsko, teď to možná nevyjmenuju všechno, až do Versailles. A to také si myslím, že dodnes byl největší cestující festival, který byl v Evropě uskutečněn. Zvláštností toho pro nás a pro náš vývoj bylo to, že to v prvních dnech července 1989 byl vlastně první mezinárodní festival, který se v době normalizace u nás vůbec odehrál, poněvadž u nás konání z mezinárodního festivalu bylo zakázáno. Zase nutno říct, že jsme nikdy nebyli při těch společných inscenacích někým, kdo se, jako kdo je vyzván nebo přizván k té společné inscenaci. My jsme byli u téměř všech nebo u všech, jsme byli iniciátory. Tak právě tak, jako jsme byli spoluiniciátory té inscenace společně Together v Kodani, toho labirintu světa, tak jsme v návaznosti na to se stali iniciátory společné inscenace českých studiových souborů, která se jmenovala Cesty křižovatky jízdní řády. Jo, a byla to taková generační, zásadní generační výpověď. Tak to nazval, pojmenoval a označil náš společný přítel Maroš Porubiak, slovenský nebo československý, bych řekl, dramaturg a režisér. My jsme měli tak velké souznění, jo, že prostě ta spolupráce byla na, jako až v něčem až intuitivní a samozřejmě, že ta jeho dynamika byla náročná. On měl takový program pracovní, který nazýval tankování, a to znamenalo prostě nastudovat maximum zdrojů, maximum literatury, která k tomu tématu byla, ale to vyhovovalo jemu i mě. Nutno říct, že někdy mě popoháněl, ale někdy zase jsem ho překvapoval já prostě dalšími objevy něčeho, co on při tom tankování neobjevil, takže naše souznění bylo velké a i v souznění s tím tempem. Já jsem to měl trošku složitější v tom, že v divadle na provázku byli tři nebo i čtyři režiséři, když počítáme Bolka Polívku, s nímž jsem dělal většinu jeho autorských inscenací v tomto období, že zatímco Peter potom mohl sbírat energii na naši společnou práci, tak já jsem pracoval intenzivně s těmi dalšími režiséry. Takže v tom jeho tempu jsem já s ním velice souzněl a někdy jsem s tím žádný problém neměl a myslím si, že on někdy, můžeme říct, zvyšoval hlas, ale nebyl to ten typ režiséra diktátora. On nepřetržitě ponoukal, aby nabízeli další a další herecká řešení a vadilo mu, když přestali být tvůrčí nebo když nebyli dostatečně tvůrčí, když nebyli dostatečně ponoření do toho, když to nebrali za svoje. To byla další naše zásada, že na počátku toho zkoušení jsme potřebovali vlastně všechny získat pro to téma, aby to bylo i jejich téma, aby tu inscenaci brali jako svoji inscenaci, ne inscenaci, v níž jsou obsazení. V tomto smyslu bychom mohli mluvit i o jakési duchovní dynamice, kterou on měl.
0: Peter Schraufer dal divadlu všetko, aj v tejto jeho vášni a posadnutosti ho môžeme označiť za fenomén. Ale aj keď divadlo bytostne potrebovalo k svojej existencii, občas svojim názorom na divadlo prekvapil, ako spomína herec Jan Kolažík.
5: On dokázal tak zvláštne dvojsečne mluvit o tom divadle, až mě to kolikrát mrzelo a kolikrát mě to nadchlo. On třeba jednou prohlásil před náma, měli jsme nějaký spor, bylo nás víc, tak jsme se jako dohodovali a on říkal, no co, dobrý představení má stejnou hodnotu jako dobrý párek v rohlíku. Přece jenom si říkáte, že dobrý divadlo je přece jenom trošku lepší než párek v rohlíku.
0: My hovoríme o Petrovi Schrauferovi v cykle Fenomény, tak jak bychom to mali pomenovat, v čem byl fenoménem?
6: On byl fenomén už sám o sobě, protože byl Schraufer. A Schraufer je prostě fenomén. Schraufer je pojem a je to fenomén.
4: Posledný film, na ktorý ma pozvali, odchádzali na festival do Grahamstownu, do Juhoafrickej republiky. A Peter Schraufer mali s nami, sa mu zlepšil ten stav, mal kúpenú letenku, všetko. Ja som prišiel do Brna, odkiaľ sme mali odchádzať do Viedne na letisko a Peter v noci zomrel. Takže to bolo také tristné a ten film z toho Grahamstownu potom ja som venoval pamiatke Petra Schraufera. V tom filme sme urobili pohreb Petra Schraufera, symbolicky, a to som ešte zabudol povedať, on si zrežiroval vlastný pohreb, neviem, či to vieš. On napísal scenár, ako má vyzerať jeho pohreb. A v tom, ja som ten scenár nečítal, ale rozprávali mi to potom ľudia, ktorí sa zúčastnili toho pohrebu. Hlavná myšlienka spočívala v tom, aby nad jeho hrobom prečítali všetky najhoršie kritiky, aké sa dostali jeho divadelným hrám. No to bolo šialené. A v tej chvíli, keď Petra pochovávali v Brne, tak som zobral celé divadlo na provázku v Grahamstowne k moru. To vymyslel sa Peter Osezlý. Všetci si dali dole hodinky do toho piesku na tú pláž a vtedy bol Peter Osezlý dojatý, povedal, že budeme v tichosti spomínať na Petra.
5: Víte, ja som měl velice zvláštní zážitek s Petrem Schrauferem v den jeho pohřbu. A teď, to bylo myslím 11 hodin dopoledne, tady se konal v Brně ten pohřeb. My jsme byli kousek od misu Dobré naděje, sundali jsme si hodinky, nalili jsme si skleničku červeného vína, dívali jsme se na obzor a mysleli jsme na Sherryho. A Larry Hauser stál vedle mě a najednou tak do mě jako ťukal, říká, vidíš to? A my jsme na obzoru viděli jeho tvář oba dva. Takže vím, že prostě existuje život po životě, díky Sherrymu taky. Já jsem si nejvíc na něm cenil toho, jak on se na cokoliv, co jsme dělali, i na různý společenský jevy, dokázal dívat z jiného úhlu. Tak jak Forman, když vypráví filmy, že jo, přelet jako knížka je vyprávěná náčelníkem Velké koště, Indianem, že jo, a film je vyprávěný vlastně McMurphym. A ten Sherry taky to dokázal takhle dobře obrátit, ale přitom to bylo vždycky srozumitelný. No. Říkám, v jeho inscenacích jsem četl jako v knížkách.

Vlčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na ňo číha karkulka.

skála zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.